takovou možná jednou z největších výzev dneška, jo? Najít nějak tu cestu zpátky k sobě a uvědomit si, že takový to čtení síry, jo? Nebo

Šetříme ten čas vlastně jednoduše, protože když jdete a děláte obsah na sociální sítě, tak ho tvoříte v AI dneska jako běžně. No a potom musíte jít a kopírovat ten obsah do těch sítí. To vlastně spojujeme. Nejenže máme všechny ty modely, s kterými byste ten obsah tvořili, GPT, Gemini, Grok, Claude, AI.

prací, tvůj pověstný klobouček a tvůj úsměv vždycky na začátku června patří do takového kaleidoskopu našeho studia, kde se potkáme a pozveme diváky na jednu ze stálic kulturní třeboňské scény.

něco takového. Bucket List byl slavný film s Jackem Nicholsonem a Freemanem, kdy oni už byli staří a měli seznam toho, co by rádi v životě zažili. Máme nějaký

0: Krátka.
1: To jmenila se hezky, jsou krásný. Já jsem chodím strašně ráda. Mám to tady ráda. Je to

0: cítím to tak, jako by tady byl můj domov. I když jsem se narodila v Bavorsku, v Hausenbergu, tam žiju, ale domov mého srdce je tady.
1: Ich habe gedacht, singen kann ich, also werde ich

0: Matěj, přibližte nám dnešní akci, co se tady dneska vlastně bude dít.
1: Určitě, tak Nakopni změnu je vlastně taková akce, která nese myšlenku spojování mladých, aktivních lidí, kteří už v životě něco dokázali a dokážou tu

tak já ji vidím jako ne, možného spasitele, to vůbec ne, jo? Nebo destruktora, to by mohlo, ale něco jako

0: roku, ty vole.
1: A teď do toho AI. A ta to úplně zabýchala. to je velký téma a teď se hezky vracíme ke knize, kterou jsi napsal.

Ano, ano, no, my jsme taky potřební Barný. Blahopřeju k 35. ročníku. Těším se, že se tam uvidíme a cokoliv bude nového, cokoliv bude aktuálního, tak

jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované

Já jsem kdysi potkal krásné rčení, myslím, že to použil nějaký známý herec, který říkal, že úspěchem je, když člověk přestane jako

0: Rádem, protože máme těch témat spoustu společných. A Šepane, tobě popřeju, aby na Artimu dorazilo spoustu lidí, kteří mají hlavu na krku, protože tohle je za mě pecka.
1: Děkujeme moc, těšíme se v úterý.

0: jsem říkal, my ten koncert hlavně chceme udělat pro ty pořadatele, protože to jsou lidi, kteří nejsou vidět. Jo.
1: A bez nich by žádný festival neexistoval.
0: Žádný festival neexistoval.
2: O čem povídáš?
0: Protože to bylo v tom začátku, kdy

A ano, takže tady to otvírání dveří, to si myslím, že dokážou všichni, se ptáš, jestli mně se to někdy povede. Já vlastně až

je úžasný, když člověk může přispět k tomu, že někdo se posune někam dál, jo? A posune se tam, kam chce vlastně on sám. To kouzlo je vlastně koučovací.